0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. června. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil rockový kytarista Ian MacDonald z kapely Foreigner. Roku 1963 přišli na svět hned dva slavní. V Anglii zpěvák George Michael. V Kanadě zase pro změnu herec a komediant Mike Myers. 25. červnový den spatřili světlo světa v roce 1971 hokejista Robert Reichel, o rok později Mike Krieger, basák Nickelback. A další rok na to v 73. hokejový brankář Milan Hnilička. Naopak jiný český sportovec o svůj život tento den přišel. Byl to novinář a atlet Evžen Rošický a psal se rok 1942. O 8 let později vznikly izraelské aerolinie. Ten samý den na jiném místě planety začala válka, ta korejská. Severní Korea napadla jižní. Po roce začala americká televizní stanice ABC vysílat barevně. Dva roky na to zvládl první pasažér obletět celou zeměkouli za pomoci pravidelných leteckých linek pod 100 hodin. Psal se rok 1966, když začal fungovat Kosmos 122, první sovětský meteorologický satelit. 25. 6. 1979 asteroid s pořadovým číslem 2619 dostal název Skalnaté pleso a v 91. vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko nezávislost na Jugoslávii.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin 1 minuta.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Takže senior Juanito, dnes bude jako v Mexiku, dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno. Nejvyšší odpolední teplota 34 stupňů Celsia, pozor, v Polabí 35 stupňů. Máme se na co těšit a další dny bude tepleji a tepleji a tepleji, až nakonec padne možná absolutní rekord. Rekord, co se týká teploty, co se týká muziky, tak hrajeme rekordně pořád non-stop 24 hodin, už víc než 31 let. Za chvilku je tady Justin Timberlake.

Možná, že teď kvůli fotbalu mžouráte úplně stejně jako já, bohužel zázrak se nekoná. Naši fotbalisté prohráli na mistrovství s domácím Mexikem, nevyšla nám druhá polovina, druhý poločas, prohráli jsme 0-3 a na turnaji končíme s jediným bodem po základní skupině. Život jde dál. Tady je Justin Timberlake, 6 hodin, 8 minut, dobré ráno.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis. Danger Zone, to je právě nebezpečná zóna, do které se dostávali piloti ve filmu Top Gun. To byla filmová písnička z toho prvního Top Gunu z 80. let. No a teď už jedna nebezpečná zóna, kde se stala dopravní nehoda. Je to v Praze, v ulici v Holešovičkách. V Holešovičkách před, vlastně je to nájezd, když vyjíždíte od Vltavy, najíždíte směrem na D8, tak v Holešovičkách se stala dopravní nehoda, srážka osobního auta s motorkou a na místo jede i záchranka. Takže počítejte se zdržením a opatrně, když budete najíždět kolem Trojského mostu právě na tu silnici, která vede kolem Bulovky.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

0: Právě teď je 20 stupňů Celsia a to ještě není 7 hodina, 6:28 a to bych řekl, že máme za sebou tropickou noc. Uvidíme, co na to teploměřiči nakonec řeknou, rekord teploměřiči. Teplé tropické noci nastávají a měří se tehdy, když teplota vzduchu v noci venku, je to v období mezi 21. a 7. hodinou raní, což je třeba i teď, neklesne pod hranici 20 stupňů Celsia. V České republice se tyhle ty tropické noci vyskytují hlavně v červenci a v srpnu, no tak teď máme červen a já si myslím, že už jsme jich pár měli. Většinou 1 až 10 nocí do roka jsou tyhle ty tropické noci, ale například v roce 2015, pokud si vzpomínáte 11 let zpátky, bylo dokonce 25 tropických nocí, to bylo horké léto. Jaká je předpověď na dnešní den, se dozvíte za chvilku.
1: S relaxem den začíná líp.

0: 6 hodin 32 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí bude pekelné, tak jak o tom zpívá za chviličku Avril Lavigne z Kanady. Dnešní nejvyšší teplota se bude pohybovat okolo 35 stupňů Celsia, mělo by být jasno během dne, přechodně polojasno, takže dnes 34, 35, zítra 35 a výš a pozítří 37 stupňů Celsia a to ještě asi není úplně strop té teploty, která nás čeká tento týden. No a tady je Kanaďanka, slíbená písnička What the hell, na relaxu už za chvilku.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka nám hlásí jednu dopravní nehodu u silnice číslo 7. Není to přímo na sedmičce, je to souběžná se silnicí číslo 7 u sjezdu a nájezdu na Žatec, ulice Průmyslová. Je to průmyslová oblast Triangle, se tomu říká průmyslová zóna Triangle. A tady hned kousek od kruhového objezdu, který je směrem na Žatec, se srazila dvě osobní auta, tak s tím počítejte, jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jason Mraz na relaxu, přesně v 6 hodin a 44,5 minuty Mraz. V tohleto počasí je naprosto ideální písnička, ideální příjmení. Mráz nehrozí, 35 stupňů zítra, v sobotu 38, v neděli dokonce 39 a pak se to má zlomit. Ještě v pondělí by mělo být 31, ale přijdou bouřky a nějaké ochlazení, tak pokud máte rádi horko, užívejte tyhle ty dny.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala kousek od nájezdu a sjezdu od Žadce na silnici číslo 7 v ulici Průmyslová, srážka dvou osobních aut.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 6 hodin 58 minut, přesně teď.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpolední teplota nejvyšší maximální 34 stupňů Celsia, ale pokud se budete pohybovat v Polabí, tak tam až 35. Dávejte pozor na své tělo, je třeba mu dodat kapaliny, tekutiny.

0: Je vůbec zdravé, abychom v tomhle horku chodili do práce? Jsou určitá pravidla, určité normy, podíváme se na ně v této hodině, ale já tady mám písničku Evu Farnou a její tělo, které už lecos vydrželo. Je to neuvěřitelné, že její první hit Měl jsi mě vůbec rád je už 20letý. To letí jako voda. Vydala ho na podzim roku 2006. Měl jsi mě vůbec rád, zpívala Eva Farná, když jí bylo 13 let, ostartovala svoji hudební kariéru a tahle ta písnička se stala obrovským hitem a katapultovala Evu Farnou mezi hvězdy, mezi které dneska už 100% patří. Tady je na relaxu Eva Farná.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

7 hodin 15 minut, já mám pro vás hvězdný duet Paul McCartney a Michael Jackson, návrat v čase, a taky zdravím všechny námořníky, i ty, co jedou třeba po Labi nebo na Vltavě, kdo se plavíte. Dneska je totiž Mezinárodní den námořníků, tak ať to nepotopíte.

0: 50 až do 30. června. Kaufland.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

je vám horko? A co teprve ve školách? V minulosti za Rakousko-Uherska se zkrátka při vedru nechodila do školy, ale byla to určitá teplota, která se dodržovala a tomuhle tomu pravidlu se říkalo vedřiny. Je vedro, proto školáci dostávají prázdniny. Ministerstvo poprvé umožnilo středním školám přerušit kvůli horku výuku v roce 1875 a stalo se tak na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. A pak o pár let později, od roku 1886, už bylo přesně stanoveno, že vedřiny se vyhlašují, pokud teplota ve třídě ve škole přesáhla 22,5 stupně Celsia.

Kolik máme teď? 22 a možná i půl stupně. No ale už budou prázdniny, tak už to bude asi v pohodě. A jak je to třeba v traktoru, nebo v autobuse, nebo v kanceláři? To se taky vyhlašují bedřiny, dozvíte se za chvilku.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Pořád jsme ještě na startu dnešního dne. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno. Odpolední teplota maximálně 34, v Polabí okolo 35 stupňů Celsia. Noc je za námi, fotbalová noc, bohužel to nedopadlo. A tady je Avicii právě teď na relaxu, The Nights.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. června. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil rockový kytarista Ian McDonald z kapely Foreigner. Roku 1963 přišli na svět hned dva slavní. V Anglii zpěvák George Michael. V Kanadě zase pro změnu herec a komediant Mike Myers. 25. červnový den spatřili světlo světa v roce 1971 hokejista Robert Reichel, o rok později Mike Krieger, basák Nickelback. A další rok na to v 73. hokejový brankář Milan Hnilička. Naopak jiný český sportovec o svůj život tento den přišel. Byl to novinář a atlet Evžen Rošický a psal se rok 1942. O 8 let později vznikly izraelské aerolinie. Ten samý den na jiném místě planety začala válka, ta korejská. Severní Korea napadla jižní. Po roce začala americká televizní stanice ABC vysílat barevně. Dva roky na to zvládl první pasažér obletět celou zeměkouli za pomoci pravidelných leteckých linek 100 hodin. Psal se rok 1966, když začal fungovat Kosmos 122, první sovětský meteorologický satelit. 25.6.1979 asteroid s pořadovým číslem 2619 dostal název Skalnaté pleso a v 91. vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko nezávislost na Jugoslávii.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud v Praze přijíždíte po D8 a sjíždíte dolů k Vltavě, blížíte se k fakultní nemocnici Bulovka, počítejte se zdržením. V ulici Liberecká se srazila 3 osobní auta.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Lenny Kravitz na relaxu právě teď 7:48, kolegyně Evka připravuje zprávy na 8 hodinu. Vedřiny, to jsme tady probrali pro žáky, kdy se nechodí do školy, nechodilo v minulosti, když bylo vedro od toho vedřiny, ale jak je to v práci, když nemáte klimatizaci? Jsou určité maximální teploty. Pro pracovníky vykonávající sedavou práci s minimální fyzickou zátěží, to je kancelářská práce, administrativní, tak tady jsou předpisy pro maximální připustnou teplotu na vnitřním pracovišti 27 stupňů Celsia. Když je víc, můžete jít domů. U fyzicky nejméně zatěžující kategorie tam patří například řízení osobního auta, práce na pokladně, montování drobných součástek nebo přesouvání lehkých břemen je max 26. U řidičů nákladních vozidel, traktorů a autobusů je vyšší teplota povolená uvnitř. V trolejbusech, v tramvajích, ale i u některých lehčích prací ve stavebnictví je maximální limit pro práci 30 stupňů Celsia. No a pokud teplota zákonnou hranici překročí, tak zaměstnavatel je povinen přijmout opatření, například zastínění, nějaké intenzivnější větrání, případně bezpečnostní přestávky nebo ochranné nápoje. Zákon o inspekci práce za porušení stanoví sankce až do výše 2 000 000 korun, tak honem rychle nějakou limču.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v Praze v ulici Liberecká. Pokud přijíždíte po D8, počítejte se zdržením směrem do centra. Na Pražském okruhu v ulici Liberecká se srazila 3 osobní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8.01.
1: Zázrak se nekoná. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa končí. Padaly teplotní rekordy a i dnes varujeme před tropickými teplotami. Jsou tu zprávy a nás těší, že den začínáte s námi. Je čtvrtek 25. června. Dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: V Praze začne v sobotu jezdit MHD podle takzvaných prázdninových jízdních řádů s delšími intervaly mezi spoji. Metropoli čekají o prázdninách také výluky metra a tramvají. Prázdninový provoz letos potrvá do 28. srpna. Poté pojedou linky v běžných intervalech. Ústavní soud před běžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí jeho cestě nijak bránit. Prezident na summit chce, vláda s ním dosud nepočítala. Rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se pouze na Ankaru. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Udělá to přednostně. Rozhodnutí padne v řádu měsíců. Babiš verdikt ústavního soudu respektuje, verdikt premiér označil za nezvykle rychlý. Teplotní rekord ve středu v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170, kde se měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. V dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výše a meteorologové nevylučují, že o víkendu padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Ředitelství silnic a dálnic v létě přizpůsobí práce provozu a některé činnosti přesune z dopravně exponovaných víkendů do pracovních týdnů.
2: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu, kdy se v rozmezí zhruba 6 minut trefili Chávez a Quiñones. V nastavení se pak prosadil střídající Alvaro Fidalgo.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí, časí, časí, časí.
1: Dnes nás čeká slunečno s tropickými teplotami, jasná obloha, během dne přechodně polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Zprávy končí, na relaxu pokračuje Dan, kterému vracím slovo.
0: Ještě nikam neutíkej, ty jsi byla dneska ráno v Mexiku.
1: Byla,
0: jak jsi to viděla?
1: Ve 3 ráno jsem byla v Mexiku, viděla jsem to, no první půli jsem viděla docela dobře. Pressing dobrý, obrana jakž takž dobrý, super.
0: Dobrý za tři,
1: ale jako líbilo se mi to.
0: 0-0.
1: Já bych řekla, že to vlastně bylo nejlepší naše vystoupení s nejhorším výsledkem. Druhá půle to už nebylo dobrý.
0: To nebylo dobrý. No tak co se dá dělat?
1: Jsem
0: tak
1: smutná.
0: Snad někdy příště.
5: Nosím černý brýle.
0: A černý brýle máš? Ty máš
1: růžový, já mám růžový brýle, já to vidím pořád dobře.
0: Růžová, tady jsou Reddy Kirken, Michal Hrůza, přejeme hezké ráno.
2: Relax Radio. Dan Adam. Eva Bíbová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Naši na šampionátu končí. Češi s Mexikem v prvním poločase dnes ráno drželi krok, ale po změně stran jsme vyrobili velké chyby a třikrát inkasovali. Sečteno a podtrženo, návrat na šampionát po 20 letech dopadl posledním místem ve skupině a jediným získaným bodem za remízu s Jihoafrickou republikou 1-1. Měli jsme zde sehrát lepší roli, říká trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek po prohře 0-3 s Mexikem a pro nás na konci na mistrovství světa už ve skupině naznačil, že chystá obměnu národního týmu. Musíme se zaměřit na personální téma, naznačil trenér. Je potřeba zlepšit hernost, s Mexikem jsme neměli špatné věci, ale pořád to nestačí. Musíme se zaměřit na personální téma a hráče, kteří se někde v našem podhoubí klubou, dodává trenér. Česko-Mexiko tady 0-3. Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0. Maroko deklasovalo Haiti 4-2. Skotsko podobně jako i my stejným skórem podlehlo Brazílii 0-3. A Bosna a Hercegovina porazila Katar 3-1.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 5. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

8 hodin 29 minut, dnes máme čtvrtek a až do úterý 30. června, to už budou prázdniny, probíhá na našem Instagramu Relax Radio soutěž o 2 vstupenky na M-Fest. Sledujte náš rádiový Instagram, odpovězte na soutěžní otázku, o kolikátý ročník festivalu se jedná. Je to festival, který se koná ve sportovním areálu Mutějovice, hlavní hvězdy Ben Kristoval, Xindl X, Slza, Adam Mišík a spousta dalších.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pokud přijíždíte po D8 k Praze, pozor, na 8. kilometru mezi Kozomínem a Postřižínem ve směru do centra se stala dopravní nehoda, srazila se 3 osobní auta. Dopravní nehoda se stala taky v Berouně, v ulici Třída míru se srazila 2 osobní auta a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Linka řidičů 606 736 736.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: IKEA do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: like a bass drum.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Čtyři dopravní události máme nahlášeny z Prahy. V Praze v ulici Renoirova na Barrandově se stala nehoda, dvě havarovaná osobní auta. V ulici nad Zlíchovem se taky srazily dva osobáky. U Vltavy na sjezdu z Pražského okruhu směrem k tunelu a k Troji. V ulici v Holešovičkách jsou dvě havarovaná osobní auta a v ulici Cínovecká v Ďáblicích je nehoda, silný provoz a nákladák a osobák v sobě.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
3: děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: 9 hodin, 2 minuty, čas na zprávy.
1: Venezuelu postihlo ničivé zemětřesení, uzavřený kruhový objezd v Kladně a čeká nás další tropický den. I takové budou zprávy na Relaxu. Vítejte u nich.
2: Relax Radio.
1: Další etapa rekonstrukce ulice ke stadionu v Kladně uzavřela frekventovaný kruhový objezd u zimního stadionu. Uzavírka potrvá do neděle 28. června. Důvodem jsou práce na pokládce finálních vrstev asfaltového povrchu. Městský zpravodaj Slánská radnice je druhý nejlepší v republice, doplní starosta Martin Hrabánek.
3: V kategorii radničních a obecních zpravodajů do 20 000 obyvatel náš radniční časopis obsadil krásné druhé místo. Soutěž Radniční oko hodnotila grafické zpracování, přehlednost, práci s fotografiemi nebo způsob komunikace s občany.
1: Slánský městský časopis vychází každý měsíc mimo srpna. Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení či zařízení s více než 600 porody ročně. Kvůli stárnutí společnosti by pak zhruba do poloviny příštího desetiletí mělo přibýt asi 9,5 tisíce lůžek následné péče. Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na dnešek zasáhla oblast západně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí. Podle tiskových agentur to v první bilanci oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Americká geologická služba dříve odhadla, že obětí mohou být 10 000.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace podlehla domácímu Mexiku 0-3 a na šampionátu končí. Fotbalisté Jihoafrické republiky v závěrečném kole skupinové fáze mistrovství světa porazili 1-0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play-off. Africký celek se ve skupině A posunul na druhou příčku. Korea si musí počkat, zda jí budou 3 body stačit na postup ze třetího místa.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Dnes nás čeká další tropický den s jasnou, během dne přechodně polojasnou oblohou a teplotami 31 až 34 stupňů Celsia.
0: To je krásný a k tomu já mám připravenou písničku Drahokamy. Máš nějaké drahokamy?
1: Mám 3 drahokamy doma.
0: A co to je za drahokamy?
1: To jsou moje dětičky, jsou drahokamy, to je...
0: To jsou ty nejdražší kameny na světě.
1: To jsou ty nejdražší kameny na světě, ano.
0: Tak hlavně opatrně na silnicích. Já ještě než předám mikrofon Alešovi, mám tady z D5 info. 6,5 kilometr směrem na Prahu. D5 se stala dopravní nehoda, srazila se 2 osobní auta. Miraj a drahokamy už za chvilku.
5: Relax Radio.
2: Dan Adam. Eva Bíbová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Relativně příjemné ráno, alespoň myslím teplotou a počasím celkově, tak nějak dalo se to ještě vydržet, se nám překlopilo do horkého dopoledne, co si budeme povídat. Teplota půjde nahoru hodně přes 30, tohle je jedna z pecek hitparády, to znamená Relaxády a Rádia Relax. Mimochodem hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz. Včera jsme měli další vydání, takže jenom na vás, jak to poskládáte do té příští středy. Jinak vám přeju, ať to přežijete, to je samozřejmý. A nezapomeňte, že úplně ideální osvěžení, třeba někde v kanceláři nebo to, jako já bych citoval takovou tu hodně známou hlášku z filmu Mokrej hadr na palici. Fakt to funguje, dělám to úplně stejně. Tak jdem na to.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax.

Hodně příjemná dopolední muzika, to je Alan Walker, máme 9.21, je čtvrtek s datem 25. června a mluvím o tom tak nějak v podstatě schválně, protože dnes, pozor, slavíme Světový den Beatles.

0: Což je muzika, která nikdy nezestárne, alespoň tedy za mě. Tak jestli si chcete zpříjemnit, dejme tomu dnešní dopoledne, můžete se to pustit třeba přes sluchadla, z telefonu, z přehrávače, to už necháme na vás. Přejeme vám hezký den, z Beatles nebo bez, a jedeme dál.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

Je tady další porce čtvrtečních dopoledních zajímavostí. Tohle byl Jason Derulo, Want to Want Me. A teď pozor, mám pro vás návod, jak to udělat, pokud vás třeba v práci hlídají, že třeba i dneska k obědu si dát sklenku vychlazeného piva. Protože co si budeme povídat, kolikrát to člověka pozbudí víc než takový ty sladký, lepkavý, nealkoholický nápoje. Pozor, musíme trošku do historie, protože ve středověku bylo v některých evropských městech pivo považováno za bezpečnější než voda. To je jasný, bakterie a tak dále. A když se navíc ta voda převařovala, tak byla méně riziková než třeba z těch městských studní a podobně. Technicky vzato, a můžete to klidně použít jako důvod, existovalo období, kdy si dát pivo k obědu bylo z hygienického hlediska rozhodně rozumné rozhodnutí. Nevím, jestli to teda projde, ale zkusit to můžete.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: D5, to je aktuální nehoda na 7. kilometru, a to z Rozvadova, když jedete směrem na Prahu. Stala se tam nehoda dvou osobních automobilů. Blbý je na tom to, že tam je neprůjezdný levý jízdní pruh, to znamená, stahuje se to do jednoho, je tam samozřejmě policie a tvoří se tam kolony. Tak s tím počítejte, a kdyby něco, dejte nám určitě vědět na linku řidičů. A už jenom připomínám, Pražský okruh, to jsou takové ty obvyklé dopolední ucpávky, plus nezapomeňte, v cestě na letiště počítejte s nějakou tou hoďkou na vrch.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dostat se tak jednou do šťastné země, to bych si strašně přál. Máme 10:45, teda za minutku a půl, abych byl úplně přesný. Našel jsem tady informaci, se kterou se tak úplně nestotožňuji, ale řeknu vám ji, abyste si uvědomili, jestli to tak je, anebo ne. Průměrný člověk, tím pádem jsem se pasoval, že nejsem průměrný člověk, si prý během života zapamatuje tisíce hesel, pinů, telefonních čísel a přístupových údajů. To je takový, jako, že zadejte, napište a tak dále. Přesto, a pozor, to je ten druhý paradox, dokáže vejít do místnosti a okamžitě zapomenout, proč tam šel. Takže tu první informaci bych tak jako negoval, jako takhle něco málo si pamatuju. Fakt je ten, že mám dvě bankovní karty a jako těžce to tahám z paměti, když jsem u bankomatu, dobře. Piny, no tak to už vůbec, kdybych neměl sešítek, tak se nechytám. Telefonní čísla, tak to je úplně mimo, od té doby, co jsou adresáře mobilu, to úplně zapomínám. Přístupový údaje, protože čas od času je potřebuju, ale ono přes ten ksichtík mobilu se dá všechno v podstatě dneska nahradit. Takže tahle ta informace, nevím jak u vás, ale u mě úplně neplatí 100%. Co se týče té místnosti, tak s tím naprosto souhlasím. Jedinou místnost, kam když přijdu a vždycky se nějak zorientuju, to je kuchyň, protože tam je, já tomu říkám, záchytný bod. Je to lednička, to asi znáte každý z vás. A když už je fakt jako nejhůř a já tam stojím a točím se dokola a říkám, proč jsem sem vlastně přišel, tak vždycky aspoň otevřu a juknu se do ní. Mimochodem, člověk to udělá prej jako mnohokrát za den, aniž by k tomu měl nějaký důvod.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Když přijde Evička do studia, hned mám lepší náladu. Kouknu na hodiny, je 10, jdeme na zprávy a já mám prostě radost.
1: Lounská poliklinika bude mít novou ambulanci a v Rakovníku se buduje a opravuje. Přinášíme další dopolední zprávy a těší nás, že čtvrtek 25. června trávíte s námi.
2: Relax Radio.
1: Od července bude na poliklinice v Lounech nově k dispozici ambulance denzitometrie. Denzitometrie je specializované vyšetření, které měří hustotu kostní tkáně a pomáhá včas odhalit osteoporózu a další onemocnění kostí. Díky spolupráci vedení města a lékařů se podařilo rozšířit nabídku zdravotní péče přímo v Lounech. Vedení Rakovníka chystá několik důležitých kroků, které se dotknou školství, sportu, péče o veřejnou zeleň i energetických úspor. Proběhne příprava instalace fotovoltaické elektrárny na 3. základní škole. Aktuálně probíhá 4. etapa revitalizace sídliště Bendovka v lokalitě ulic Vojtíkova a Boční. Na městském stadionu SK probíhá rekonstrukce sociálního zařízení a na Tršově koupališti se pracuje na odbahnění a také se rekonstruují šatny a zázemí na zimním stadionu. Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením. Vytváří falešný pocit bezpečí, varují ve společném stanovisku výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Dokument reaguje na aktuální veřejnou debatu v Česku i jiných zemích. Stanovisko podpořilo přes 20 odborníků, kteří se věnují výzkumu dětí a dospívajících, digitálních médií a online rizik. Minister zahraničí Petr Macinka dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Před odletem na konferenci o obnově Ukrajiny do Polska to potvrdil premiér Andrej Babiš. Pavel podle něj bude členem delegace i s doprovodem. Zařídit hlavu státu do delegace uložil vládě před běžným opatřením ve středu ústavní soud. Vláda původně s účastí Pavla nepočítala.
2: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Malorce nasazenou pětku Ignácia Buse z Peru 7-5-6-1 a postoupil do čtvrtfinále. V dalším kole narazí na Američana Ethana Queena. Do čtvrtfinále postoupila i 19-letá Tereza Valentová, když porazila Australanku Ailu Tomljanovicovou 6-2, 5-7 a 6-4. Čtvrtfinalisty doplní i Karolína Muchová, která jednoznačně porazila Rumunku Beguovou 6-1, 6-1. Vítězka Roland Garros Andrejevová prohrála debut na trávě a vypadla i Świateková.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty vystoupají až ke 40 stupňům Celsia. Dnes v našem kraji na teploměru naměříme 31 až 34 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, brzy se těším na slyšenou a předávám slovo zpátky Alešovi.
0: Ještě než mi předáš slovo, hele, já se ptám, tam se po každý vlastně, nebo každé se ptám, jako co dělat proti vedru? Máš nějaký svůj originální recept?
1: Originální není, protože ty to děláš taky, já si strkám jako nohy do studených lavoru.
0: Jo.
1: To jsme my, ta starší generace, nevymýšlíme žádný novoty, protože to, co funguje, prostě funguje. No a jinak já tohle teplo miluju, takže já se úplně tak jako nechci moc ochlazovat, ale když je nejhůř, tak nohy do škopku.
0: Já teda osobně bych si k tomu přidal ještě hudební déšť. Včera jedna z novinek Relaxády, Dainy a Rain, tady fakt jako klasický deštík, jak má být, už se na něj moc těším.
1: Dočkáš se v pondělí, sice teploty moc neklesnou, ale budou buřiny a bude déšť.
0: Wow, už aby to bylo, to byly zprávy, Evča a já.
4: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
4: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.
5: A

0: Další z novinek včerejší relaxády, Dainia Rain, mimochodem déšť si myslím, že toužebně si přejí většinově téměř všichni na ochlazení, na zahrady, zemědělci a tak dále, prostě, co si budeme povídat, déšť je prostě čas od času potřeba. Teď jsem chtěl ale mluvit úplně o něčem jiném. Našel jsem tady informaci, která mě trošičku překvapila a svým způsobem mám s ní i jako svoji osobní zkušenost. Když jsem byl dítě, tak jsem to neřešil. Teď, když jsem jakoby větší, už nejsem dítě, tak mě kolikrát zaráží v rámci takových těch cyklostezek, co jsou po městě a podobně, když se čas od času setkám s někým, kdo třeba jede po cyklostezce, neřídí řídítka na kole a podobně. Přijde mi to jakože hodně nebezpečný, zvlášť když jede vedle silnice, ale našel jsem tady, a tomu ne, že by to omlouvalo, to ne, ale možná, že trénuju na nějaký rekord, našel jsem tady jeden speciální rekord nejdelší jízdě na kole bez držení řídítek. Neuvěřitelné, je to 300 kilometrů. Ako, když si vemete, že většina lidí se necítí bezpečně ani po třech městech, po třech metrech před domem, tak mi to přijde jako fakt jako dobrý výkon. Na druhou stranu, asi bych to neskoušel.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Vzpomínání, myslím tímto hudební na 90. léta a na jeden z nejúspěšnějších sitcomů všech dob, asi jste si uvědomili i sami, přátelé, je to jasná věc, tuhleto melodii prostě všichni známe. Mimochodem vysílal se v letech 94 až 2004 a vzniklo celkem 10 sérií a neuvěřitelných 236 epizod. Já jenom tak jako lehce dodávám, že do dneška se vlastně furt točej na jednotlivých televizích pořád dokola a musím teda přiznat sám za sebe, že se rád podívám, protože co si budeme povídat, u toho se člověk pobaví a nemusí, když to zní hrozná blbě, jo, ale nemusí u toho moc přemýšlet, ale tak nějak to má asi podle mě většina.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Můj cíl je celkem jasný. Plovárna Lipčice nad Vltavou připravila na konec školního roku akci s názvem Ahoj prázdniny. Ne, že bych teda byl školou povinnej, to ne, ale líbí se mi tam ta plovárna. Tenhle ten pátek mají navíc všechny děti do 15 let vstup zdarma. Tak to je první pozvánka, jdeme na tu další. Slunce, seno, slaný a neb letňák slaví 65 let. V sobotu 27. od 17 hodin se můžete těšit na besedu a autogramiádu se Zdeňkem Troškou, taky historické dokumenty kina, tematický fotokoutek, ale i na model jezdící postele. To bych si taky někdy nechal líbit. Vrcholem celého večera bude projekce nestárnoucí komedie Slunce, seno a pár facek, která i po desítkách let, a to můžu potvrdit, spolehlivě baví diváky všech generací. Takže do letňáku si můžete přijít rozhodně odpočinout.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Bude 10:45, je čtvrtek s datem 25. června, posloucháte stále ještě dopolední Radio Relax a pokud chodíte čas od času na nějaký ty výstavy obrazů a tak dále, tak jste možná tuhletu informaci zaslechli. Představte si, že byl obraz, slavný obraz, Broadway Boogie Woogie, který desítky let visel v galerii obráceně. A nejhorší na tom je, že odborníci prý na to přišli až po autorově smrti.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Určitě se mnou budete souhlasit, ale troufnu si tvrdit, že popularitu zpěvačky Dajdou určitě zvýšila i československá superstar a tehdejší Dajdou česká Anička. Vzpomenete si možná. No, pokud ne, vyhledejte si na YouTube, to je legendární vystoupení a stojí to rozhodně za to. Teď jsme si pouštili hitovku Thank You, jako hodně dobrý, a mrkneme se, sociální sítě si rozdělíme na půl. V téhleté hodině vás pozvu na Facebook, jako beru v potaz to, že je fakt jako vedro a chtělo by to něco takového oddychového. Tak mrkněte na náš rádiový Facebook a když tam k tomu něco napíšete sválně, tak pro zajímavost, tak budu jedině rád.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Před malou chvilkou jsme se Sevčou sešli u ledničky se studenou kolou a pak jsme si popláchli v obličeji a jdeme na zprávy, protože je 11 hodin a 1 minuta.
1: Praha chystá rekonstrukci Kbelské ulice a dejte pozor na klíšťata. Přinášíme další dopolední zprávy. Pěkný den.
2: Relax Radio.
1: Současné počasí svědčí klíšťatům. V lesích, parcích nebo kolem vodních toků aktuálně hodně útočí. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu je v závěru června aktivita klíšťat na Žatecku, Lounsku a Podbořansku vysoká. Odborníci proto doporučují použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace. Večer a ráno je vhodná prohlídka celého těla a samozřejmě případné klíště neprodleně odstranit. Od začátku července se v Praze chystá rekonstrukce tranzitní Kbelské ulice, která spojuje dálnici D8 na severu hlavního města se severovýchodem Prahy a společně s Novopatskou fakticky supluje mezi dálnicemi D8 a D10 severní část Pražského okruhu. Přípravné práce již začaly tento týden. Samotná rekonstrukce naplno odstartuje ve čtvrtek 2. července. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský se s námi podělí o prázdninový režim vlakových spojů.
3: Posilové vozy vypravíme tradičně především u vlaků z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Díky novým soupravám Comfortjet nabízejí více místa také vlaky mezi Prahou a Brnem. Oproti předchozím soupravám Vindobona je to o víc než 100 sedaček ve vlaku navíc. Přesto doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa, sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
1: Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy dnes ráno v obou směrech zhruba 2 hodiny nejezdilo. Ve stanici Anděl srazila souprava člověka. Provoz byl již obnoven. Dopravce v době omezení posílil provoz tramvajové linky číslo 3, která jezdila odklonem a cestující mohli využít místo zastavené podzemní dopravy. Ve zbytku trasy B metro jezdilo.
2: Sport.
1: Je zpět. Zřejmě celá Brazílie čekala, jestli se objeví na hřišti, a nakonec se dočkala. Neymar poprvé na letošním fotbalovém mistrovství světa ukázal své umění v utkání proti Skotsku, které Brazilci porazili 3-0. Hvězdný útočník nastoupil na závěrečných 15 minut po vleklém zranění lýtka ze závěru sezony.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Čtvrtek nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu s tropickými teplotami v rozmezí 31 až 34 stupňů Celsia ve svých maximech. Ani v noci se moc neochladíme. Noc na pátek bude jasná s teplotami kolem 20 stupňů. Ode mne pro tuto chvíli vše. Na relaxu pokračuje Aleš.
0: No a pokračuje samozřejmě muzikou, to je jasná věc, jenom v podstatě už se mě napadlo, protože ty jsi tam mluvil o tom válení v trávě a tak dále.
1: Co tě napadlo?
0: No, veškerá letní romantika v podstatě kvůli klíšťatům padá.
1: Ale jenom na Lounsku.
0: Jo, to jsi mě uklidnila. Takže, jestliže máte mít rande na Lounsku, tak jako...
1: Někam pryč, někam jinam, na Kladensko, přijďte k nám.
0: Dneska pojedeme na Kladensko, dobrá. Tak jo, mimochodem, když už půjdete na to rande, tak nejlepší je, aby potom rande, ta ženská nebo ta žena, abych byl úplně přesný.
1: Slečna dáma, dívka
0: a tak dále, tak aby se chovala třeba takhle.
6: Ona se smála a já se zamiloval.
0: To je ideální stav, co myslíš?
1: No, u někoho je lepší, když se jenom směje a moc nemluví.
0: Jo, takhle. Dobře, tak to je rada od zkušené Evy. Já se k tomu nepřidávám, jedeme dál.
2: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
7: Relax Radio.

Tohle je novinka od Maroon 5, Heroin Clean. Mimochodem zjistil jsem, že když skladba nebo kapela vydá novou skladbu, tak se buď to vrací ke kořenům, anebo hledá nový zvuk. Když jsem si četl nějaké informace ohledně téhleté písničky, tak Maroon 5 se touhle skladbou vrací ke kořenům. Tak jenom, aby jsme v tom měli trošku jasno. Teď máme 11-11, to je ideální kombinace, 4 jedničky vedle sebe, vteřiny už jsem tak jako nechytnul. A já tady pro vás mám vlastně tu druhou půlku sociálních sítí, soutěž na Instagramu. Asi jste si už zvykli, že čas od času na Instagramu soutěžíme. Tentokrát se jedná, pozor, o 2 vstupenky na M-Fest, ten bude 11. července a vystoupí tam třeba Ben Kristoval, Xindlik, Slza, Adam Išík, Sebastián, no prostě taková ta současná nejpopulárnější hrstka umělců, který určitě pobaví všechny věkové kategorie. Jinak, co se týče místa, tak je to sportovní Real Mutějovice, jenom abyste věděli. A co pro to musíte udělat, abyste vyhráli právě tyhle ty dva lupeny? Zodpovědět na Instagramu otázku, o kolikátý ročník festivalu se jedná. Takhle jednoduchý to je. Třeba budete mít 30., kdy vlastně tu soutěž vyhodnocujeme, tak třeba budete mít kliku.

0: Pokud vyrazíte v létě, to znamená třeba o prázdninách na nějakou taneční party, kde budou hrát takový ty fakt vyloženě pecky z 90. let, tak věřím tomu, že Rozala, kterou jsme hráli právě teď, tam 100% bude. Everybody's Free. Musím teda přiznat, že já osobně o ní zas až tak moc nevím, tak jsem si některé věci musel i dohledat. Já jsem si myslel, že to je nějaká britská zpěvačka, tak ne, pozor. Ona se narodila v Zambii a vyrůstala v Zimbabwe. A dokonce ještě předtím, než uspěla v Evropě, tak měla několik hitovek v afrických hitparádách, takže to muselo být docela zajímavý. Jinak samozřejmě, než se skladba dostala do hitparád, tak to chvilku trvalo. Hrála se vlastně celý léto 91. roku v klubech na Ibize a na Malorce a samozřejmě turisti, když se pak vraceli, tak to scháněli a podobně, protože chtěli to slyšet. A přestože ji dneska skoro každý zná, tak v té britské hitparádě se dostala jenom na 6. místo. A to jako podle britské hitparády nic moc.
1: Relax Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám je auto.
6: I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma.
6: I moje hračky.
5: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na to, začneme na Pražském okruhu zhruba na 10,5 kilometru ve směru na Rozín, to znamená na D7 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože tam jsou dvě havarované vozidla. Nákladák a osobák, může se stát, že třeba během pár minut už to bude odklizený, ale aktuálně to tam ještě pořád je. Na okruhu ještě zůstaneme od 14. do 18. kilometru ve směru znovu, jak jsem říkal, na Ruzeň, to znamená na D7 je kolona a prý i docela dost dlouhá, píšou 4 kilometry, ale tak jako to je proměnlivý. Mrkneme se i na D5 mezi 32. a 34. kilometrem, je to ve směru na Plzeň, je práce na silnici. Mluvíme o tom, protože levý jízdní pruh je uzavřený, to znamená údržba, opravy vozovek a tak dále, většinou to bývá sekání středového pásu. Na D7 mezi 35. a 50. kilometrem ve směru na Chomutov je v podstatě to samé. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, to jede po krajnici, počítejte s tím, že je označeno takovou tou šipečkou, ale aby vás to nepřekvapilo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

3:45, úplně přesně, tak jako klopíme to k tomu čtvrtečnímu polední, to znamená i k obědu, doufám, že budete mít něco dobrýho. Mě čeká gulášek, já se na to moc těším, jako nevím z kolika ještě, ale myslím si, že nějaká dietka to půjde stranou. Každopádně mám pro vás ještě takový jako lehký upozornění na náš rádiový Facebook, protože já jsem úplně zapomněl, vlastně se blížíme k vysvědčení v pátek, že? A je to takový to, že učitelé pak chodí a to, aby si vzali pomalu nákladňák na ty kytky nebo bomboniery, ty, abych se učokoládoval potom. Každopádně si myslím, že jejich jakoby, teď jsem chtěl říct choutky, to ne, chutě, jsou někde jinde. Kde? To se mrkněte právě u nás na Facebooku a vůbec bych se toho nebál, co si budem povídat. Učitel je taky jenom člověk. Jo. Konec konců někteří mý kolegové mi to můžou jedině a jedině potvrdit. No a když už jsme u toho, tak můžete přispět do toho dnešního přídavku nebo příspěvku. Tam mě hodně zajímala věc, kterou jste si koupili úplně jako poslední. Kdybyste čirou náhodou měli jít na nějaký ten opuštěný ostrov, třeba právě teďka, tak poslední věc nebo jedinou věc, kterou byste si sebou mohli vzít, je to, co jste si koupili poslední. Jako sešla se nám tam zajímavá sbírečka.

0: Pomalu, ale jistě jdeme do finále, to znamená ke 12. hodině. Teď zrovna dorazila Evča, má pro vás další odpolední zprávy. Možná bych to mohl nechat, ale jako takhle, abych to ještě upřesnil. Dneska totiž slavíme Den barevné televize. Možná bychom pak nakonec zpráv mohli hodit řeč, protože já si myslím, že my dva klidně můžeme. Jaký to bylo v časech televize, jak to říct, kdy byla prostě televize trošičku jinak. Tak zkuste nad tím popřemýšlet, co pamatujete vy, a za chvilku uvidíme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rescue Me a 30 Seconds to Mars. Zachránit mě přišla Evča, přišla na zprávy, pak hodíme řeč o televizi. Rozhodně na co se těšit. 12 hodin, 1 minuta.
1: Střední Čechy již znají svého favorita do celostátní soutěže Vesnice roku a barokní kostel v Brlohu na Lounsku projde rozsáhlou rekonstrukcí. Přinášíme další zprávy a jsme rádi, že si je nenecháte ujít.
2: Relax Radio.
1: Vesnicí roku Středočeského kraje jsou letos suchomasty na Berounsku. Obec se zhruba 550 obyvateli získala zlatou stuhu a postup do celostátního kola. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže se konalo včera v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Město Louny získalo souhlas k zabezpečovacím pracím na kostele svatého Havla v Brloze. Barokní památka ze 14. století vykazuje vážné statické poruchy a dlouhodobě chátrá. Provizorní zajištění má zabránit dalšímu zhoršování stavu objektu. Oprava kostela vyjde podle odhadů na více než 100 milionů korun. Město chce žádat o dotace, jak bude úspěšné, ukáže čas. Podle dosavadních návrhů má opravená památka sloužit ke společenským a kulturním akcím a komunitnímu setkávání. Více než 4 promile alkoholu v dechu naměřili policisté 38-letému řidiči, jehož nebezpečná jízda skončila dopravní nehodou v centru Litoměřic. Hazardér nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až 3letý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Venezuelu zasáhla 2 silná zemětřesení. V Caracasu se zřítily některé domy. Katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová v zemi vyhlásila stav nouze. Premiér Babiš oznámil, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc. Tato zemětřesení podle agentury AP patří k nejsilnějším za více než 100 let.
2: Sport.
1: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, jenž královal v předchozích 3 letech. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali 4 brankáři, 1 obránce a 5 útočníků.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
1: Časí. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord přes 40 stupňů Celsia. Dnešní obloha bude polojasná nebo skoro jasná a rtuť teploměru vyšplhá k 31 až 34 stupňům. Ze zpráv je to vše, brzy naslyšenou.
0: Tak co, co ty a televize, pamatuješ si?
1: Pamatuju, to víš, jo, Rubín, veď, jak to začalo zrnět, stačilo třísknout do strany, zase naskočil v obraz.
0: To je pravda.
1: Končilo se někdy o půlnoci, ne?
0: Ano, já musím teda prozradit, že my jsme takový pamětníci, by se dalo říct, co se televize týče, a já si pamatuju, jako, já teda jo, ještě tu černobílou.
1: Ale my nejsme starý, my jsme zkušený.
0: Ano, ano, my jsme zkušený a kluci říkali, že jo, jak se říká hlavně, jako...
1: Jo, takhle, jo. To nevím, to mi neříkáme.
0: Černobílá televize, to mělo svoje kouzla. Já to tady projednávali, asi to nemá cenu nějakým způsobem hnát do debaty. Každopádně ty jsi říkala takovou jednu kouzelnou větu na konci, že když byla teda.
1: No když byla, no bylo fajn, že vlastně jsme se měli na co těšit, no. Že jo, my jsme se těšili na pohádky, teďka prostě pustíš si, co chceš, kdy chceš, netěšíš se na nic, jako.
0: Jseš přežraný vlastně,
1: přesně,
0: že jo.
1: Přesně, no, tak, no. A tohle to ty naše děti, a děti, našich dětí vlastně už, tak oni to vlastně vůbec nezažijou, že jo.
0: Tak, konec historie. No i když, jak se to veme.
1: Je to smutný.
0: Tu hudební si dáme mezi 12. a 13. Vzpomínka na 90. léta. Nana a Lonely, přeju vám hezké a horké odpoledne.
4: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
4: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax

0: Prázdniny se blíží, je to přesně tak, jak říkám. Plovárna Lipčice nad Vltavou připravila na konec školního roku akci s názvem Ahoj prázdniny, protože tenhle pátek mají všechny děti do 15 let vstup zdarma, tak na to myslete. Pak mám ještě jednu pozvánku. Slunce, seno, slaný a neb letňák slaví 65 let, to bude velká oslava. V sobotu 27. od 17 hodin těšit se můžete na besedu a taky autogramiádu se Zdeňkem Troškou, historické dokumenty, kina, tematický fotokoutek, ale i na model jezdící postele, to by mi nevadilo. Vrcholem celého večera bude pak projekce nestárnoucí komedie Slunce, seno a pár facek, která i po desítkách let spolehlivě baví diváky všech generací. A to můžu potvrdit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. června. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil rockový kytarista Ian McDonald z kapely Foreigner. Roku 1963 přišli na svět hned dva slavní. V Anglii zpěvák George Michael. V Kanadě zase pro změnu herec a komediant Mike Myers. 25. červnový den spatřili světlo světa v roce 1971 hokejista Robert Reichel, o rok později Mike Krieger, basák Nickelback. A další rok na to v 73. hokejový brankář Milan Hnilička. Naopak jiný český sportovec o svůj život tento den přišel. Byl to novinář a atlet Evžen Rošický a psal se rok 1942. O 8 let později vznikly izraelské aerolinie. Ten samý den na jiném místě planety začala válka, ta korejská. Severní Korea napadla jižní. Po roce začala americká televizní stanice ABC vysílat barevně. Dva roky na to zvládl první pasažér obletět celou zeměkouli za pomoci pravidelných leteckých linek pod 100 hodin. Psal se rok 1966, když začal fungovat Kosmos 122, první sovětský meteorologický satelit. 25.6.1979 asteroid s pořadovým číslem 2619 dostal název Skalnaté pleso a v 91. vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko nezávislost na Jugoslávii.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13. hodina, 2 minuty k tomu, to je přesný čas, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Poliklinika v Lounech má novou ambulanci a policie vybízí k ostražitosti před odjezdem na dovolenou. Podrobnosti ve zprávách.
2: Relax Radio.
1: Zítra se jdou děti pro vysvědčení a začínají letní prázdniny. Policie tak upozorňuje na důležitost zabezpečení domácností před dovolenou a připomíná jednoduchá opatření, která mohou výrazně snížit riziko vloupání. Správně uzamčený dům, opatrnost na sociálních sítích, pomoc sousedů i kvalitní bezpečnostní prvky mohou ochránit váš majetek během nepřítomnosti. Městský zpravodaj Slánská radnice je druhý nejlepší v republice, doplní starosta Martin Hrabánek.
3: V kategorii radničních a obecních zpravodajů do 20 000 obyvatel náš radniční časopis obsadil krásné druhé místo. Soutěž Radniční oko hodnotila grafické zpracování, přehlednost, práci s fotografiemi nebo způsob komunikace s občany.
1: Slánský městský časopis vychází každý měsíc mimo srpna. Od července bude na poliklinice v Lounech nově k dispozici ambulance denzitometrie. Denzitometrie je specializované vyšetření, které měří hustotu kostní tkáně a pomáhá včas odhalit osteoporózu a další onemocnění kostí. Díky spolupráci vedení města a lékařů se podařilo rozšířit nabídku zdravotní péče přímo v Lounech. V brněnské zoo dnes dopoledne utekla panda červená. Zahrada o tom veřejnost informovala na svých sociálních sítích s tím, že ji chovatelé hledají. Nelze vyloučit, že zvíře je již mimo areál zoo, řekl mluvčí Jan Bedřich. Pandy červené jsou plachá zvířata a na lidi neútočí. Chovatelé požádali veřejnost o pomoc při pátrání po uprchlíkovi. Lidem ale radí při spatření pandy červené zachovat klid, nepřibližovat se k ní a už vůbec se jí nedotýkat.
2: Sport.
1: Kladenští rytíři nezvykle ve fotbalové výstroji pomohly dobré věci. V sobotu odpoledne na hlavním hřišti kladenského stadionu Františka Kloze odehráli benefiční utkání proti výběru Amont a AFK Tuchlovice. Jehož cílem bylo podpořit malého Ondráška. V průběhu celého odpoledne se podařilo vybrat na charitativní sbírku krásnou částku 138 395 korun. K této sumě je také započtena částka 75 000 korun, kterou klub získal při dražbě hokejek na nedávném setkání s partnery.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí, časí, časí.
1: Odpolední teploty dnes překročí 34 stupňů Celsia. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. Večer a v noci na pátek se příliš neochladíme, bude kolem 20 stupňů. Zprávy končí a odpolednem na relaxu vás provede na pohodu naladěný Honza.
0: Na pohodu naladěný, ale je mi horko teda. Já nemám rád klimatizaci, takže tady ve studiu ji nepoužívám. Vypnul jsem ji, snad ti to evičko nevadí.
1: Nevadí vůbec, vůbec. Ne, aspoň nebudeme mít angín.
0: Právě přesně tak. Ale co budeme mít, je další odpolední muzika. Lorin, Set Me Free už za chvilku a taky se vydáme za vámi do ulic.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Eva Bíbová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku anketa Relax v ulicích, ale teď pojďme na silnice. Píše nám Pepan, ahoj, ze Zlonic u Bakova stojí auto. Tak opatrně, má tam trůhelník, ale je v zatáčce. Hezký den, přeje Pepan. Pepane, díky za info. A pozor, tedy ještě jednou, ze Zlonic u Bakova je tam auto odstavené pro poruchu. Naštěstí trouhelník tam má, ale jak už psal Pepan, je v zatáčce. Pozor na to.
0: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Posloucháte Relax s vámi Honza Ladra a pravidelně ve čtvrtek odpoledne dáváme prostor vám, našim posluchačům. Opět jsme totiž za vámi vyrazili do ulic a dnes s otázkou, která nebyla nějak těžká, dost, že se zapotíme díky tomu počasí, tak proč vás ještě trápit nějakou složitou otázkou. Co byste jako první udělali ve funkci premiéra nebo premiérky České republiky? No a tady jsou vaše odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: Zavodla bych pouze 8-hodinovou pracovní dobu.
3: To nevím.
4: To bychom tady asi byli do rána.
5: Já bych udělal to, že by se snížil školní rok na 6 měsíců a potom víkend by byl asi 5 dnů.
6: Změnila bych určitě dost věcí k lepšímu, jako třeba v přírodě a takhle.
7: No, zaměřil bych se na toho našeho prezidenta teda.
8: Netuším.
9: Snažila bych se změnit co nejvíc věcí.
10: Já vím, nejsem premiér.
11: Vyhodil bych Macinku z jeho postu. Je to mladý, arrogantní, novej politik a myslí si, že spolknul celý svět. Tak konkrétně a Babiše vyhodil s ním. Pěkně za ruku, ať se vezmou.
12: Já se do politiky moc nehrabu, nevím, co bych měl dělat, na to jsou všelijaký protokoly, takže jako asi nevím.
13: Utrácel peníze.
14: Tak samozřejmě bych vyzkoušela služební auto, ale určitě bych se hlavně podívala, kde je díra v rozpočtu, no. Kam to všechno teče?
15: Zrušila bych asi všechno, co se mi nelíbí. Začala bych od vysokých cen, prodloužila bych dovolené, prodloužila bych letní prázdniny a navrhla bych, aby víkend měl 4 dny.
0: Prodloužit letní prázdniny. No a ty prázdniny nám zítřejším dnem začínají. Tohle je čtvrteční odpoledne ještě zítra děti půjdou do školy, ale už si půjdou jen pro vysvědčení. Tolik tedy anketa Relax v ulicích a další anketa opět za týden.
1: Relax. Fresh time.
16: Relax Radio.

0: dostanete 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pojďme na D7, tam řidiči, pokud se pohybujete, zpozorněte, a to na trase Praha-Chomutov. Na D7 na 7. kilometru je nějaký předmět na vozovce, tak nohu z plynu.

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Český tým v Mexiku nezvládl klíčový duel o postup a ve skupině skončil na posledním čtvrtém místě s jediným bodem za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou. A podle ohlasů si to zasloužíme. Český fotbal dostal prý dokonale nastavené zrcadlo. V utkání s Mexikem držela reprezentace krok jen v prvním poločase, pak znovu přišly individuální chyby v obraně, které domácí hráči potrestali. Následně už nebyl čas a nejspíš ani chuť s výsledkem něco dělat. Tři zápasy, skore 2-6 a jeden bod na kontě. Ve skupině, která měla být postupovou, obzvlášť v momentě, kdy je na turnaji 48 týmů, tudíž projde i nejlepší osmička ze třetích míst. Škoda jen, že i ta třetí pozice byla ve finále neuvěřitelně daleko. První skupiny mistrovství světa znají už své rozuzlení. Fotbalisté Jihoafrické republiky nečekaně porazili 1-0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play-off. Třetí místo v tabulce skupiny B uzmuli fotbalisté Bosny a Hercegoviny, kteří si poradili 3-1 s Katarem. Domácí Kanada pak v duelu o první místo ve skupině B podlehla Švýcarsku 1-2. V C-čku si vítězství zajistila Brazílie, když porazila Skotsko 3-0. Maroko přestřílilo Haiti 4-2. No jo, naši končí, takže děkujeme a třeba zase za 20 let.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Možná, že i v tento čas, pokud jste ještě v práci, že to s váma hýbe. To je odpolední muzika na vlnách Rádia Relax. A pokud máte chuť vyrazit tančit s přáteli, blíží se víkend, tak tady máte, pokud plánujete, že byste někdy

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 14 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, naproti mě Eva Bíbová.
1: Praha chystá změny v jízdních řádech i nové tramvajové tratě a vedra sužují celou Evropu. Začínají odpolední zprávy, posloucháte Relax.
2: Relax Radio.
1: Malou revoluci v jízdních řádech hromadné dopravy v Praze odstartuje letošní září, kdy dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. V následujících letech se síť na povrchu rozroste o 7 nových tramvajových tratí, další opatření se dotknou i autobusů a vlaků a dojde také ke zdražení jízdného. Příruční zavazadla už nebudou u aerolinek v Evropské unii podléhat dodatečným poplatkům. Rozhodli o tom Evropská rada společně s Evropským parlamentem. Od příštího roku si tak cestující budou moci vzít na palubu nejen osobní věc, což je typicky batoh či kabelka, ale také menší kufr na kolečkách. Někteří dopravci nicméně komentují, že kvůli opatření nevyhnutelně vzrostou ceny letenek. Vlna veder zapříčinila v tomto týdnu předčasné uzavření Eiffelovy věže. Slavná pařížská dominanta má v hlavní sezóně, která startuje v polovině června, otevřeno od 9 ráno až do 12:45 v noci. Z kraje týdne se na ní ale návštěvníci nedostali už po 16:00 odpolední a řadu z nich to značně rozezlilo. Včera a dnes se zavřela atrakce dokonce už popolední. Jako první v Česku zničili neurochirurgové fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s radiology nádor na mozku pomocí tepla vytvořeného laserem. Metodu nazvanou laserová termoablace už úspěšně použili u dvou pacientek.
2: Sport.
1: Vít Kopřiva do semifinále travnatého podniku ATP na Malorce nepostoupil. V úvodním setu souboje s Ethanem Queenem se sice blízkl obratem z 2-5 na 7-5, nakonec však americkému favoritovi podlehl za 2 hodiny a 7 minut poměrem 7-5, 5-7 a 3-6.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Odpolední obloha nabídne polojasno až jasno a teploty mezi 31 až 34 stupni Celsia. Noc na pátek bude jasná s teplotami kolem 20 stupňů. Pátek nabídne opět tropické teploty 33 až 37. To je ode mne v tuto chvíli vše. Těším se brzy naslyšenou.
0: No, krásná předpověď o počasí. Tak pojďme dát muziku, která navodí aspoň ten jižní, tu jižní atmosféru, kdy jsme u moře a vlastně nám to horko nevadí, ale tady jo.
1: A to si představ, Honziku, že ještě dneska roztápím saunu. To jsem zvědavá, kolik přijde saunařů dneska. To budou hrdinové.
0: No tak teďko jsme nalákali trošku, takže sauna v Kačici, jo, dneska.
1: Dneska sauna v Kačici, topíme.
0: Ricky Martin už za chvilku, vente paka na relaxu.
4: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Eva Bíbová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Zpěvačka a taky herečka Hilary Duff se rozhodla znovu kompletně naspívat a moderně přearanžovat své největší popové hity z teens éry. A proto i v roce 2026 slyšíme Féteru Rádia Relax, která vlastně tady prezentuje svoji novinku. Další novinky najdete na našem webu radio-relax.cz, odkaz hitparáda Relaxáda. Pojďme teď ale otevřít dnešní téma, trošku od muziky odbočíme. Téma, které rozděluje domácnosti víc než ananas na pice. Máme jíst třikrát denně. Dlouho platilo snídaně, oběd, večeře a hotovo. Jenže moderní výzkumy říkají, na to úplně koukají jinak a není to úplně zase až tak jednoduché. Počet jídel sám o sobě nemusí rozhodovat o zdraví ani hubnutí. Důležitější je, co jíme, kolik toho sníme a jak nám ten režim sedí. Podle aktuálního průzkumu jí 44% Čechů právě třikrát denně. Dalších třeba 29% si dává i 4 jídla denně. A hlavně, kdo by třeba v tomhle počasí zvládnul takový ten klasický oběd. Polévka plus hlavní chod. Tak se chci zeptat, co jste dnes relaxáci měli k obědu, když máme takovéhle parno. Protože já v tomhle horku vůbec nemám hlad a tak u mě vyhrála od snídaně jen bageta. Ale třeba někdo překvapí a třeba si někdo dal dneska svíčkovou se šesti. Tak tedy 606 736 736, co jste v tomhle horku měli dneska k obědu.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Za chvilku se společně vydáme na české dálnice, jak se jezdí v tomhle horku. A pojďme na dnešní téma. Mozek je opravdu fascinující věc. Ne vždycky hlad znamená, že tělo potřebuje energii. Někdy jíme třeba z nudy, ze stresu, nebo proto, že třeba kolega otevřel chipsy a tak nám nabídne. Odborníci často doporučují jíst tak, aby člověk nespadl do stavu vlčího hladu, protože pak rozhodování končí větou: vlastně vezmu asi už všechno. A pocit sytosti může dorazit až asi po 20 minutách od začátku jídla. Ale jak je to s tím dnešním jídlem? Měli jste vůbec něco k obědu? A co to bylo? Tak pojďme na vaše SMSky. Ahoj Honzo, jelikož jsem si včera přes den vyrobila užich nebo úpal, tak k obědu tvaroch, cokoliv jiného bych asi mohla vidět dvakrát, tak to neriskuju. Jo a nanuka, abych se ochladila. Hezký parní odpolko přeje Katka. PS, hlavně hodně pijte vodu, evidentně čaj a kafe mi včera nezachránili. Katko, tak ať je co nejlépe, co nejdříve. A pak ještě vezmu třeba tuhle SMSku. Ahoj do rádia. Ráno jsem si dal kafe a buchtu a teď ještě nic. No, tak to jsme na tom relativně docela podobně. 606 736 736, co jste vy dnes měli k obědu, když jsou takováhle horka?
1: Fresh time. Fresh time. Relax radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat české dálnice. Pozor, klasicky takhle odpoledne na D1 na 268. kilometru ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku s osobním autem. D5 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Pozor, tvoří se kolona, tedy od 8. kilometru až do Prahy si chviličku postojíte. Tak jezděte opatrně, přejeme ze studia šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Gotta put your brave face on, say good morning.
1: Posloucháte Fresh Time na Relaxu, hezké čtvrteční odpoledne. Existují lidé, kteří jedí dvakrát denně a jsou spokojení. A pak jsou lidé, kteří mají svačinu mezi svačinami. Moderní doporučení je překvapivě jednoduché, neexistuje univerzální počet jídel pro všechny. Takže už neplatí taková ta osvědčená věta, jest třikrát denně. Hodně záleží na práci, taky pohybu, věku i zvyku. Sportovec má totiž jiný režim než člověk, který 8 hodin třeba sedí v kanceláři. Některé dny jsou tři jídla denně, některé dny jsou Káva, sušenka a večer pak možná ještě jedna kávička, nějaká ta sušenka, oplatka a pak přichází výčitky. Co jste dnes měli k obědu, když jsou takovéhle horka? Martina napsala, že měla okurkový salát, ale jenom okurkový salát. Víte, a kdyby bylo chladno, možná by k tomu okurkovému salátu bodl ještě řízek s bramborovou kaší.

0: 20. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z

Za chvilku další odpolední zprávy, ale teď zdravíme Lounskou frekvenci 94,8 FM. Pozor si, dejte u obce Vroutek, je tam dopravní nehoda, osobní auto se tam střetlo s traktorem. Tolik doprava, no a pojďme na další odpolední muziku. Times of my life, MGK, neboli Machine Gun Kelly, Féteru Rádia Relax. Mějte pohodové čtvrteční odpoledne a zdravíme, pokud jste třeba někde u vody. Užívejte. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

Pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu

0: 1,5 minuty a je tu 15. hodina, je tu i Eva Bíbová, přináší další odpolední zprávy na Relaxu.
1: Den zdraví v Kladně a policisté rozbili síť dealerů drog z Polska. I takové budou další odpolední zprávy na Relaxu, vítejte u nich.
2: Relax Radio.
1: Oblastní nemocnice Kladno dnes uspořádala Den zdraví, který zájemcům nabídl možnost zdarma využít preventivní vyšetření a konzultace s odborníky. Návštěvníci si mohli nechat zkontrolovat kožní znaménka, absolvovat orientační vyšetření srdce, změřit základní zdravotní ukazatele nebo se poradit s lékařem. Akce v Kladně upozornila na důležitost prevence, včasného odhalení nemocí a péče o vlastní zdraví. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic, kterou denně stanovuje stát, v pátek zlevní o dalších 9 haléřů na 36,22 korun za litr, benzín zlevní o 12 haléřů na 40,42 korun. Lucie Šmoldasová, tisková mluvčí Národní protidrogové centrály, nám sdělí podrobnosti k případu odhalení sítě dealerů drog.
3: Dva muži podle kriminalistů získali nejdříve v Polsku odběratele marihuany, kterou skupovali od dalších obviněných a v zahraničí prodávali zhruba za dvojnásobek ceny. Zpět do Česka podle detektivů dováželi k další distribuci pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Později měla skupina do nabídky přidat i kokain. Během prověřování poznatků o vzájemném prodeji drog a anabolických steroidů mezi skupinami pachatelů působícími v Česku a v Polsku vznikl společný vyšetřovací tým. Polská policie obvinila 11 lidí a zajistila 167 kg klefedronu a také MDMA, kokain nebo syntetickou drogu alfa PVP.
1: Nejméně 17 zraněných osob si vyžádal incident v mexickém městě Cabo San Lucas, kde řidič v černém vozidle ve vysoké rychlosti najel do davu mexických fotbalových fanoušků, kteří oslavovali výhru domácích hráčů nad Českem. Zraněných je dohromady 17, včetně řidiče, který se nyní nachází ve vazbě. Podle úřadů záchranné složky odvezli pacienty do několika nemocnic. Jedna osoba je ve vážném stavu.
2: Sport.
1: Skoro 20 let trvající kariéra basketbalisty Jana Veselého se ve středu večer uzavřela. 36-letý pivot odehrál poslední zápas v dresu Barcelony ve finále španělské ACB ligy. A ačkoliv svou bohatou dráhu profesionálního sportovce titulem neokořenil, vysloužil si ohromný potlesk a uznání nejen od fanoušků, ale i spoluhráčů, protihráčů a kouče.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Aktuálně se teploty pohybují mezi 30 až 35 stupni Celsia. Noc nás čeká jasná a také velmi teplá. Teploměry naměří kolem 20 stupňů. Minimálně až do neděle platí výstraha před vysokými teplotami a lidé by se neměli fyzicky namáhat a měli by doplňovat tekutiny.
0: Nemáme se fyzicky namáhat. No, je ti horko v tuhle chvíli?
1: Je mi horko.
0: Tak bude ještě hůř, protože ještě bude, sedeš do horkého křesla, no. Tuhle hodinu jsou můj moderátor versus zprávařka. Vyšlo to zase na tebe dneska.
1: To se teda upeču.
0: Počkejte si na to. Hollywood, skupina Krištof, mezi 15. a 16. 25. červen. Vlastně včera, 24. června.
1: Jsi měl svátek.
0: Jsem měl svátek, ano, děkuju.
1: Všechno nejlepší všem jeníkům dodatečně.
0: Ano, ale já jsem chtěl hlavně zmínit, že vlastně za půl roku bude štědrý den.
1: A zima.
0: A zima, tak se trošku ochladíme aspoň. A to že ta informace vás teď trošku skladila.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Eva Bíbová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Novinka ve vysílání Rádia Relax, tohle byl Alex Voren. Tři hlavní jídla denně, to dnes ve Fresh Timeu řešíme jako téma. Lidstvo si sice zvyklo na snídani, oběd a večeři a věci na to mají tak trošku jiný pohled. Podle vědců nevykonáváme tak náročnou práci jako třeba v 19. století v období průmyslové revoluce, takže potřebujeme daleko prý méně kalorií. Otázkou podle odborníků není, jak často jíst, ale zamyslet se hlavně nad tím, kdy nejíst. V Česku momentálně opravdu vede varianta 3 jídla denně. No a taky už jste určitě slyšeli od odborníků, po 6. už raději nic nejes. To podle mě slyšel skoro každý, jenže tělo neví, kolik je hodin, ví jen, kolik energie dostává. Pokud si dáte tedy lehkou večeři v 8 večer a sedí vám to, tak to určitě není nějaký velký problém. V Česku mimochodem 97% lidí běžně doma večeří, takže večeře je pořád národní disciplína. Horší než čas bývá obsah, protože salát v 8 hodin večer, tak to asi problém nebude, ale dvojitý kebab v 11 večer, tak to už problém je. Ale známe to všichni, jdeme z plesu, z maturitního plesu, z diskoték a ten kebab, ten opravdu při tom návratu chutná dobře.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.
3: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Za chvilku pohled na dálnici, ale teď pohled na sociální sítě, konkrétně na náš rádiový Instagram, kde probíhá soutěž o dvě vstupenky na M-Fest. M-Fest proběhne v Mutějovicích, sportovní areál Mutějovice, bude hostit opravdu jedinečný festival. My se ptáme, kolikátý ročník festivalu to bude, kolikátý ročník festivalu se jedná. Pokud budete vědět správnou odpověď, vyražte k nám na Instagram a třeba vyhrajete dvě volné vstupenky na M-Fest, kde bude vystupovat mimochodem Ben Kristoval, taky Xenil X, Slza, Adam Mišík, Sebastián a spousta dalších. A to 11. července, takže pokud ještě třeba nevíte, co dát dětem za vysvědčení, tak by si možná zasloužili tyhle ty vstupenky, že byste tam třeba vyrazili s celou rodinou a ještě byste ušetřili, pokud byste měli štěstí, usmálo by se na vás štěstí a vy byste ty vstupenky vyhráli. Budeme losovat 30. června, takže rozhodně poslouchejte. Teď ale musíte vyrazit na ten Instagram, abyste se do té soutěže zapojili.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, je toho docela dost. D7 na 4. kilometru ve směru na Chomutov, je tam rozlitá látka na vozovce, únik nebezpečných látek, tak s tím počítejte. D11, 52. kilometr ve směru na Prahu, tam je nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel. D6, i tam spozorněte, na 57. kilometru ve směru na Karlovy Vary, je tam pneumatika na vozovce a ještě Pražský okruh, 17. kilometr ve směru na letiště, nehoda dvou osobních vozidel. Jezděte opatrně a šťastnou cestu přejeme z Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku.

0: Tak je to tady, souboj moderátor versus právačka. Po dlouhé době sebou Bíbovou a já musím říct, že ty jsi přišla z vesela, sedla jsi do toho horkého křesla. Už samo o sobě je horké, tak já tě úplně dneska trápit nebudu.
1: Tak to jsem ráda teda.
0: Jsi připravena teda?
1: No, můžem začít.
0: Jdeme na to. Round one, fight. Tak mám tady Československo. Film, je to komedie z roku 1992, má na ČSFD hodnocení 81%, což je docela vysoké hodnocení. A já tady tu komedii mám spojenou vždycky s letními prázdninami. Mm-hmm. Většinou to dávali o prázdniny, když jsem třeba byl u babičky s dědou, ať už u jedných na Stochově nebo u druhých v Jesenici, takže tam zdravím do Jesenice. A vždycky tam je jedna scéna, kdy jsem musel jako dítě odejít, oni mi vždycky řekli, Honziku, teď běž a pak se za chvilku vrátíš.
1: Aha, takže nějaký zprostěrny.
0: Já nevěděl, co. Mě to vždycky strašně zajímalo, co tam je.
1: Jo. No. Možná by si z toho jinak ani nevšim, viď?
0: Přesně tak, kdyby mě nechali koukat, asi by mi to ani nevadilo, ale vždycky nás jako s bratránkem a se ségrou lákalo, co tam asi může být, že musíme v jedné části z toho filmu odejít.
1: A rodinná komedie, jo?
0: No,
1: rodinná
0: komedie. Asi rodina úplně ne, když jsme museli odejít.
1: Jasně, ale jenom části. Trošku jo. Aha.
0: Tak a myslím si, že když dneska oba dva vyjdeme ze studia, půjdeme do auta, do toho rozpáleného našeho auta, co stojí na parkovišti u Galerie Kladno, tak až vyjdeme ze dveří Galerie Kladno, tak podle mě řekneme hlášku z toho filmu. Jsi připravena?
1: No, tak teď jsme dál. Můžem.
2: Kurva, to je paržák.
0: A tohle podle mě dneska říká kde kdo.
1: Tak to je jasný.
0: Je to jasný, vej.
1: Je to jasný, no.
0: Tak pojď dát jenom jako indicie, že tušíš.
1: Já tuším. A houby herečka.
0: Tak. Tady je fanfára, to mi asi stačí. Takže dva body pro zprávaře, pro váš tým. No a pro super naše posluchače písnička na přání. Pokud jste to poznali, o jaký film se jedná, vemte do ruky mobil, napište nám to na 667-36736 a někomu splníme hudební přání takhle ve čtvrtek odpoledne.
3: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Tohle byla Emma Drobná vo vlnách, my se vracíme do souboje moderátor versus zprávařka. Eva Bíbová statečně odešla ze studia s dvouma body, ale teď musíme samozřejmě i vám ostatním říct, co to bylo za film. Eva to tedy uhodla. Z jakého filmu je tahle hláška?
1: Kurva, to je paržák.
0: Myslím si, že dneska to nebudu jen já, kdo tohleto říká. Tak když se dívám na ty SMSky, všechno máte vesměs správně, abych řekl, že je to tady jenom jeden tábor. Rok 1992, Československo, komedie. Tak pojďme rovnou na telefony, koho tam máme, hezké odpoledne.
2: Ahoj, tady Anča z Velké Dobré.
0: Aničko, zdravíme tě, Velkou Dobrou taky samozřejmě. Tak co ty děláš v tomhle horku, krom toho, že telefonuješ nám do studia?
2: Jsme u bazénu.
0: Jste u bazénu, jak jinak? Takže zdravíme k bazénu, vy se máte. Za chvilku tam můžeš opět skočit, ale teď nám pojď ještě říct, prosím tě, pokud teda netelefonuješ z lehátka.
2: To ne, to jsem někom vedle bazénu.
0: Jasně, tak nám řekni, co je to tedy za film.
2: Je to Dědictví.
0: Je to Dědictví a já ti to uznávám, samozřejmě Dědictví a nebo kurva hoši guten tag. Tady byla fanfára, dva body nezískáš, ale ty k tomu bazénu si můžeš teď nechat přes ten poslat jakoukoliv písničku. Tak co to bude?
2: Tak třeba Mr. President.
0: Dobře, takže návrat do 90. let, Mr. President, dáme up and way. No a komu to pošleme? Takže tobě a komu ještě?
2: Všem posluchačům a vám do studia.
0: Dobře, všem posluchačům, co jsou u vody, anebo všem posluchačům, co jsou ještě v práci a potí se?
2: No, hlavně v té práci.
0: Dobře, tak jo, tak za nás pracující skoč do vody a my ti pouštíme mistra prezidenta. Tady to je, měj se krásně, díky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout. Obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Stavba nejvyššího silničního mostu započala a obří transfer mezi mistrovskou Sláví a Libercem je na spadnutí. Přinášíme podrobnosti. Pohodové čtvrteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Řidiči na trase mezi Žatcem a Plzní a na Jesenicku si oddechnou. Nový obchvat Plas s nejvyšším silničním mostem v zemi odvede transitní dopravu z centra městečka a zrychlí cestu na důležité spojnici severu a západu Čech. Práce na mostě již započaly. Stavba dálnice D6 na Podbořansku byla zahájena v létě roku 2024. Kratší dvoukilometrový úsek u Lubence má začít sloužit řidičům letos, zbylých 10 kilometrů v roce 2028. Tím bude dálnice D6 v Ústeckém kraji hotová. Policie varuje rodiče před zveřejňováním fotografií vysvědčení dětí na sociálních sítích. Z dokumentu lze získat jméno, rodné číslo, školu i rozvrh hodin, což vytváří nebezpečnou mozaiku informací zneužitelnou k podvodům, phishingu nebo ohrožení dítěte. Odborníci doporučují citlivé údaje důsledně zakrývat. V Berouně se od července chystá několik dopravních uzavírek v rámci rekonstrukce infrastruktury. Omezení se dotknou ulic u Archivu, na Dražkách, v Orlovi a okolí, kde probíhá výměna plynovodu. Město zároveň pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení, aktuálně v Jungmanově ulici. Řízení v pantoflích, žabkách nebo na boso je v létě běžné, ale může výrazně ovlivnit bezpečnost i výsledek policejní kontroly či jednání s pojišťovnou. V Česku sice zákon konkrétní typ obuvi za volantem přímo nezakazuje. Nevhodná obuv ale může v případě nehody vést k pokutě i k problémům s pojistným plněním.
2: Sport.
1: Uzavření obřího transferu se blíží. S fotbalisty Slovanu Liberec již dnes dopoledne u Nisy poprvé trénovali Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Transfery ještě nejsou uzavřeny, ale trojlístek dostal k tréninku od Slávie Svolení.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Časí.
1: V pátek nás čeká další tropický den. Meteorologové slibují denní maxima 33 až 37 stupňů Celsia. Zítřejší den bude opět bez srážek a stále platí výstraha pro dostatečný pitný režim, vyhýbat se přímému slunci a chránit se před vysokým UV indexem. Zprávy jsou u konce. Moc se těším zase někdy naslyšenou a teď už předávám slovo Jarce.
0: No, tak to je krásný. Já musím říct, že jsem docela překvapená z toho, že řídit v botách, pantoflích a tak dále. Já třeba řídím i bosa občas.
1: Neříkej to nahlas.
0: Nemám to říkat nahlas.
1: Ne, už vůbec ne do éteru.
0: No teda, jako mě to dost, jako že bychom měli...
1: Zeptej se mě, co mám dneska na nohách.
0: No, ukáž.
1: No, tak
0: jasně.
1: Půjdu pěšky.
0: Tak musíte se, budete se těšit mezi 16. a po 17. hodinou. Dneska máme zajímavé téma. Bio, nebio.
2: Relax Radio. Jarka Poláková, Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Ano, je to tak, je čtvrtek, 16 hodin, tudíž začíná můj drive, můj oblíbený drive s Jarkou Polákovou a já mám dneska takové krásné odpolední téma, je to malinko ze života každého z nás, zda bio a nebo nebio. Když jdete nakupovat, jestli saháte po výrobcích s nápisem bio, nebo je to pro vás spíš takový marketingový tah a rozhoduje hlavně chuť a cena. Já se přiznám, že občas nějaký ten bio výrobek do kovštíku přihodím, ale rozhodně to není tak, že bych se bez nápisu bio vůbec, že bych ho upřednostňovala. Spíš mě zajímá, jestli ten rozdíl opravdu poznám a samozřejmě jako chuťově nejsem úplně takovej zřejmě, jak to říct, že bych upřednostnila víceméně to bio. Prostě ne, já to nepoznám. Jestli je někdo z vás, kdo to pozná, jestli mám nalevo biomrkev a na druhé straně nemám biomrkev a je to pro vás odlišné, tak klobouk dolů. Tak proto bych se chtěla zeptat, jak to máte vlastně víceméně vy? Zda kupujete biopotraviny pravidelně? Jestli máte ten pocit, že jsou kvalitnější, nebo si říkáte, že rajče je prostě rajče, ať je na něm nálepka bio nebo není, tak mi pište nebo volejte do studia, jsem zvědavá, jestli dneska vyhraje bio nebo nebio. Těším se na vaše názory. 606 736 736.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: mistrovství světa pokračuje závěr základní skupin. Česká reprezentace se s turnajem rozloučila, bohužel porážkou 0-3 s domácím Mexikem a do vyřazovacích bojů nepostoupila. Mexiko naopak ovládlo skupinu A a jde dál z prvního místa. Dnes večer se pozornost přesouvá do skupiny E. Od 22 hodin našeho času nastoupí favorizované Německo proti Ekvádoru a ve stejnou dobu se střetnou Curaçao z pobřeží Slonoviny. Oba zápasy rozhodnou o konečné pořadí ve skupině a o postupujících do vyřazovací fáze. Po dnešním programu se budou uzavírat další skupiny a turnaj se rychle blíží k playoff, které startuje už 28. června.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. června. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil rockový kytarista Ian MacDonald z kapely Foreigner. Roku 1963 přišli na svět hned dva slavní. V Anglii zpěvák George Michael. V Kanadě zase pro změnu herec a komediant Mike Myers. 25. červnový den spatřili světlo světa v roce 1971 hokejista Robert Reichel, o rok později Mike Krieger, basák Nickelback. A další rok na to v 73. hokejový brankář Milan Hnilička. Naopak jiný český sportovec o svůj život tento den přišel. Byl to novinář a atlet Evžen Rošický a psal se rok 1942. O 8 let později vznikly izraelské aerolinie. Ten samý den na jiném místě planety začala válka, ta korejská. Severní Korea napadla jižní. Po roce začala americká televizní stanice ABC vysílat barevně. Dva roky na to zvládl první pasažér obletět celou zeměkouli za pomoci pravidelných leteckých linek pod 100 hodin. Psal se rok 1966, když začal fungovat Kosmos 122, první sovětský meteorologický satelit. 25. 6. 1979 asteroid s pořadovým číslem 2619 dostal název Skalnaté pleso a v 91. vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko nezávislost na Jugoslávii.

0: 99,90. Čibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90 až do 30. června. Kaufland.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

máme 25. června a svátek slaví, hádejte, Ivan. Je to totiž zajímavé jméno, já mám spoustu kamarádů, kteří se jmenují Ivanové, ať už je to vlastně i můj strejda, tak mě docela překvapilo, že Ivan je vlastně staroslovanská varianta jména Jan. Obě jména mají stejný původ v hebrejském jménu Jochanan a nesou takový krásný význam. A musím říct, že těm lidem, který znám pod jménem Ivan, to docela jako i sedí. Význam je, Bůh je milostivý, nebo také Bohem daný dar. A ještě jedna taková česká zajímavost, to jsem vůbec netušila, se jménem Ivan je spojen i svatý Ivan, který je považován za prvního českého poustevníka. Podle legendy žil v okolí Berounky a jeho příběh se stal součástí našich nejstarších pověstí. No takže pokud nějakého Ivana znáte, nezapomeňte mu dneska popřát. No a jdeme si pustit další úžasnou písničku. Break Your Heart.

to tak, zítra některé kladenské školy mají poslední den rozdávy vysvědčení, ale jsou i školy, které samozřejmě ne, ale i tak se pojďme podívat, kam bychom ty naše lumpáky mohli vzít za odměnu. Plovárna Lipčice nad Vltavou připravila na konec školního roku akci s názvem Ahoj prázdniny. Tento pátek mají totiž všechny děti do 15 let vstup zdarma. Slunce, seno, slaný a neb Letňák slaví 65 let v sobotu 27. června od 17 hodin. Těšit se můžete na besedu a autogramiádu se Zdeňkem Troškou, historické dokumenty kina, tematický fotokoutek, ale i na model jezdící postele. Já věřím, že všichni si vzpomínají na film, na tu část, kde tam babička jela tou postelí, tak ta by tam původně měla být. Uvidíme. Vrcholem celého večera bude projekce nestárnoucí komedie Slunce, seno a pár facek, která i po desítkách let spolehlivě baví diváky všech generací. Věřili byste, že existují lidé, kteří neviděli ani jeden film od pana Trošky se Slunce, seno? No, existují.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech

0: Dneska si povídáme o tom, jestli při nákupech vybíráte bio, nebo jestli je vám to jedno a koupíte si prostě nebio věc, jo. My jsme si to doma tak trošku malinko pojistili, po zahradě nám pobíhá 6 slepiček, takže vajíčka téměř nekupujeme. Jen začínám zjišťovat, že 6 slepiček je na naší rodinu asi nějak tak jako trošku málo, no. Je pryč totiž doba, kdy se říkávalo, že vajíčka jsou plná cholesterolu a člověk by měl jíst co nejméně. Dnes je to naopak, mám pocit, že je najdeme skoro v každém redukčním jídelníčku, protože jsou plná bílkovin, dobře zasytí a spousta lidí na ně nedá dopustit. U nás doma platné klidně 10 vajec za den. A když si to tak jako trošku spočítám, naše slepičky nemají moc času na odpočinek, tak přemýšlím, jestli náhodou nerozšíříme kurník, no. Napadla mě taková věc, pojďte mi napsat, stačí zprávou na číslo 606-736-736, jestli doma taky máte slepičky, vajíčka, jestli dáváte přednosti na těm domácím, stačí, když mi napíšete jenom do zprávy, jo, máme, a úplně stačí. A já si potom takovou řeknu, jestli vůbec má cenu, aby do těch krámů ty vajíčka dávali. Další úžasná pecka, good people.
1: Relax Radio. Relax z Jarky.

0: před námi úžasná písnička, já ji hrozně miluju, mám ji strašně moc ráda, patří mezi mé oblíbené. Je to píseň, takový duet o lásce a o rozchodu. James Morrison společně s Nelly Furtadovou vydali na konci roku 2008 a během několika měsíců se dostala na první místo hitparád například v Německu nebo Švýcarsku. Pokud máte tedy rádi silné emoce, nádherné hlasy a písničky, které se člověku dostanou pod kůži, tak teďko zbystřete. Je to píseň, která se jmenuje Broken Strings a já jsem si říkala, kdo takhle jako může psát 4minutovou písničku na téma přetrhané struny. No, tak prostě jsem naivní, no, ta myšlenka je daleko hlubší. Jdeme na to, James Morrison a Nelly Furtado.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax
1: Radio. Za chvíličku tady máme 17. hodinu, tak se podívám, na jaké máme zítra počasí.
2: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
0: Relax Radio. Relax Radio.
1: Časí. Zítřek bude opravdu letní, čeká nás převážně jasno, během dne se místy může obla přechodně zatáhnout do polojasna, ale na sluníčku to rozhodně nic nezmění. Odpolední teploty vystoupají na 32 až 37 stupňů, na severovýchodě republiky bude o něco příjemněji, kolem 31 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů. Na co se můžete těšit mezi 17. a 18. hodinou? No tak rozhodně moje oblíbená anketa Relax v ulicích, ale samozřejmě Celesta, Stop This Flame, no to je normálně zvolání, zastavte to horko. To bychom si mohli pouštět od rána do večera. Jo, sice zpívá Never, ale já bych to udělala dneska.
0: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: relax v ulicích. Dneska mi z toho horka, mám pocit, že nefunguje ani jazyk. Takže je tady anketa Relax v ulicích. Pojďme si říci, na co jsme se vás dneska ptali. Co byste jako první udělali ve funkci premiéra nebo premiérky České republiky? Docela se těším na vaše odpovědi, protože to je docela dneska zajímavé téma.
1: Relax v ulici.
2: Zavodla bych pouze 8-hodinovou pracovní dobu.
3: To nevím.
4: To bychom tady asi byli do rána.
5: Já bych udělal to, že by se snížil školní rok na 6 měsíců a potom víkend by byl asi 5 dnů.
6: Změnila bych určitě dost věcí k lepšímu, jako třeba v přírodě a takhle.
7: No, zaměřil bych se na toho našeho prezidenta teda.
8: Netuším.
9: Snažila bych se změnit co nejvíc věcí.
10: Nevím, nejsem premiér.
11: Vyhodil bych Macinku z jeho postu. Je to mladý, arrogantní, novej politik a myslí si, že spolknul celý svět. To je konkrétně a Babiše vyhodil s ním. Pěkně za ruku, ať se vezmou.
12: Já se do politiky moc nehrabu, nevím, co bych měl dělat, na to jsou všelijaký protokoly, takže jako asi nevím.
13: Utrácel peníze.
14: Tak samozřejmě bych vyzkoušela služební auto, ale určitě bych se hlavně podívala, kde je díra v rozpočtu, no. Kam to všechno teče?
5: Zrušila bych asi všechno, co se mi nelíbí. Začala bych od vysokých cen, prodloužila bych dovolené, prodloužila bych letní prázdniny a navrhla bych, aby víkend měl 4 dny.
0: Zajímavé odpovědi. Co bych dělala já, kdybych byla premiérka? No, já mám pocit, že bych asi zavedla, když by teplota stoupla na 30 stupňů, tak prostě bych řekla, do práce nechoďte, buďte doma a pracujte hezky z domova. Dejte si lavor, studenou vodu, ať se vám přemýčí daleko lépe. Já myslím, že by to asi přivítalo dneska dost lidí. Jedeme dál. Písnička Numb.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio. They say

0: před náma úžasná písnička, takový devadesátky, devadesátka energie. Jistě všichni znáte písničku s názvem What is Love? What is love? Jo, jistě. Přišel v roce 93, mám pocit, s tou písničkou. A následně vydal píseň, která se jmenuje Live. Znovu dobil touhle s tou skladbou evropské hitparády. Písnička se dostala na první místo hned v několika zemích a po celém světě se jí prodalo přes 1,5 milionu kopií. Tak víte, o kom mluvím? Je to zpěvák Hathaway. Píseň Live, ta zazní za chviličku, je o tom, že vlastně připomíná takovou jednu zásadní myšlenku, že život se neustále mění a každý z nás potřebuje někoho, koho může mít rád. No tak jdeme na to. Life will never be the same, life is changing.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
2: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: malíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Připomínáme Světový den námořníků. Možná si říkáte, že se nás to ve vnitrozemském Česku moc netýká, ale opak je pravdou. Věděli jste, že zhruba 90% světového obchodu se zbožím putuje právě po moři. To znamená, že spousta věcí, které máme doma, ať už je to oblečení nebo elektronika, nábytek, se k nám dostala díky práci námořníků. Tento den proto vznikl jako poděkování lidem, kteří často tráví dlouhé týdny nebo i měsíce daleko od svých rodin, aby se zboží bezpečně dostalo do celého světa. Takže Světový den námořníků vyhlásila v roce 2010 Mezinárodní námořní organizace. No a když už jsme u toho moře, přiznejte se, kdo z vás jako malý snil o tom, že bude kapitánem na velké lodi, nebo vám ke štěstí stačilo šlapadlo na mácháči? Každopádně všem námořníkům, Ivanům, dnes posíláme velký dík a přejeme klidnou plavbu i příznivý vítr do plachet.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Polsko kolem 20. kilometru počítejte se zdržením kvůli poruše, tam stojí odstavené osobní auto a projíždějící řidiči by měli místem projíždět se zvýšenou opatrností.

0: Opatrnost je na místě také na D11 mezi 37 a 38 kilometrem ve směru z Prahy na sever. Pro poruchu je zde ostavený nákladní vůz, který komplikuje provoz a může způsobovat krátká zdržení. Takže pokud vyrážíte na cestu, přejeme vám klidnou jízdu a hlavně šťastný návrat do cíle.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: bio nebo nebio. Já jsem si tady zatím přečetla pár zpráv, co mi přišlo od našich posluchačů a vybrala jsem si od Petra z Berouna. Tam musím říct, že zásadně mě rozesmála, protože vlastně si myslím, že je to problém většiny rodin. Jdeme na to. Petr píše, Jarko, u nás doma bio řešíme jednoduše. Manželka koupí biomrkev za dvojnásobek ceny, dá jí do lednice a za týden jí stejně vyhodí. Takže u nás je to asi nejdražší bioodpad v širokém okolí. Jak jsem říkala, asi to asi v tom nebude Petr sám, protože i u nás občas nějaká ta okurka, i když to není bio, tak prostě nevydrží to v té lednici a vyhodí mi. Takže mám pocit, že bio nebio asi není mezi vámi rozdíl. Většina z vás prostě koupí tu nebio okurku, nebio kedlubnu a neřeší to. No tak jo, schválně, jakou oběť nebo jaká zelenina je ve vaší lednici nejčastější obětí, kterou nejčastěji vyhazujete? Je to okurka, paprika nebo ledový salát, nebo bylinky, které na první dva dny vypadají krásně a potom je to takový podzimní listí. No tak mi pište, ať tom Petr není sám a já se budu těšit. 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: A teď je před námi jedna zpěvačka, která se do srdcí fanoušků zapsala už v roce 2008. Úplně si vybavuju přesně ten den, kdy jsem koukala na X Factor a suverénně vyhrála britskou pěveckou soutěž píseň Hallelujah. Když řeknu píseň Hallelujah, no tak se vám musí jistě před očima objevit jméno Alexandra Burke. Její verze se stala vánoční jedničkou a nejprodávanějším singlem roku 2008 ve Velké Británii a právě tahle výhra jí otevřela cestu k velké hudební kariéře. O rok později přišla s pořádnou dávkou energie, společně s americkým rapperem Floridou vydala hit Bad Boys, který okamžitě ovládl hit parády. No tak si pojďme připomenout Alexandra Burke a Florida Bad Boy právě teď na Radio Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. Flow

0: je to tak, 18. hodina tady a jdeme na počasí.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí.
0: Jestli máte na zítřek nějaké plány venku, nezapomeňte na dostatek tekutin a pokrývku hlavy. Počasí totiž nabídne jasno až přechodně polojasno a opravdu tropické teploty. Rtuť teploměru vyšplhá až na 37 stupňů, takže nás čeká jeden z nejteplejších dnů poslední doby. Vítr bude jen slabý, takže pocitově bude ještě větší horko. Jo, prostě je léto, no, co naděláme? Nenaděláme vůbec nic. Whitney Houston, High Love. Až 19. hodina s Jarkou na Relaxu.
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Pokud ještě nemáte plány na léto, tak pro vás máme skvělou příležitost. Připomínám naší soutěž na Instagramu Rádia Relax, která právě běží a potrvá až do 30. června. Ve hře jsou dvě stupenky na M-Fest, kde se můžete těšit třeba na Bena Kristovao, Xindl X, Slza a další skvělé interprety. Co pro výhru musíte udělat? Je to opravdu jednoduché, stačí sledovat Instagram Rádia Relax a Instagram M-Festu a pod soutěžním příspěvkem správně odpovědět na otázku, o kolikátý ročník festivalu M-Fest se letos jedná. No tak nezapomeňte, soutěž běží už jen pár dní, končí 30. června. Držím vám palce a třeba právě vy si užijete skvělý festival úplně zdarma.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Včera mě jedna moje kolegyně opravdu pobavila. Přijde za mnou a úplně vážně se mě ptá, tak co Jarko, už nakupuješ dárky? Tak na ní koukám a říkám, jaké dárky, myslíš jako pro učitele za vysvědčení? A ona s naprostým klidem odpoví, ne, na Vánoce. Normálně jsem se na ní podívala, jestli jí z toho horka nepřeskočilo a ona jen dodala, vždyť jsou tady za půl roku. No, technicky za to má pravdu, když člověk nakoupí teď, možná ještě ušetří a nebude stát v prosincových frontách a nebude 23. prosince zoufale schánět poslední parfém nebo ponožky. Ale přiznám se, já momentálně v hlavě mám spíš ty prázdniny, dovolenou a to, jak přežít tyhle ty tropické teploty. Vánoční koledy si ještě opravdu pouštět nebudu. No a co vy jste, typ, který už v létě pomalu schovává dárky do skříně nebo začínáte nakupovat až na poslední chvíli? Napište mi. Zda je mezi vámi nějaký blázen, který už teďko přemýšlí nad tím, co za půl roku dá pod stromeček. 606 736 736.
1: Relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Díky Pavlovi za upozornění pro všechny řidiče. Pokud jedete mezi Stochovem, částí Slovanka a Rynholcem, sundejte nou z plynu. Podle našeho posluchače tam dohlíží na provoz policejní hlídka, tak jeďte opatrně, dodržujte předepsanou rychlost a hlavně šťastnou cestu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio. Baby,

No tak pozor, milí posluchači. Já jsem úplně vyvedená z míry, protože jsem si myslela, že to bude jeden vstup na téma Vánoce, jelikož včera bylo 24.6., což za půl roku teda samozřejmě máme tady. Ale naše posluchačka mě právě úplně vyvedla z omylu. Já jsem si myslela, že moje kolegyně s vánočními dárky v červnu je naprostý originál. No a ono ne. Přišla mi zpráva, která od posluchačky, která píše, že už má doma schovaných 5 vánočních dárků pro členy rodiny. Prý nesnáší ten předvánoční schon přeplněná obchodní centra a stres z toho, že něco nesežene. No tak nakupuje průběžně během roku a v prosinci si už jen v klidu uvaří svařák, pustí pohádky a užívá si advent. No takhle, na to nemám asi co říct, já jsem ráda, když mám teď v červnu vyřešené vysvědčení natož Vánoce. No ale musím uznat, že něco do sebe to asi má, jen si říkám, já bych do prosince určitě asi zapomněla, kam jsem ty dárky schovala.

0: Tak to byla zpěvačka Kazet, píseň, která se jmenuje Tell Me Why, a vlastně mám pocit, že to je originál od Roberta Myerse. A my jdeme dál, protože já jsem tady samozřejmě čtu na internetu nějaké informace, abych byla zase moudřejší, že? A já teda si říkám, došla jsem na článek, kde doporučují místo vody v tomhle tom horku pít mléko. Je to údajně lepší než voda, protože mléko obsahuje hodně bílkovin, minerálů a přírodních cukrů a prý dokáže udržet tělo hydratované déle než samotná voda. No a dneska zrovna byla akce mléka za 11 korun, no já jsem teda hloupá, asi tam zajedu zpátky, no. Jenomže si říkám, jestli náhodou mléko studené, že jo, asi bych ho vypila rovnou s ledem, protože si nedokážu představit, že bych to mléko nechala déle třeba v autě a no, pak bych asi měla lítačku někam jinam než jenom pro studené mléko. No, co vy na to? Pijete studené mléko od rána do večera, nebo raději dáváte přednost vodě? No tak mi zkuste ještě něco napsat, 606-736-736, ať se trošku vzdělám ještě víc ohledně toho mléka.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Na předchozí vstup tady přišlo pár reakcí. Píše nám třeba posluchač Mirek z Berouna. Jarko, jestli je mléko lepší než voda, tak já jsem na tom výborně. Dneska jsem snědl půl kila zmrzliny a zapil to ledovým kakem. Počítám, že jsem hydratovaný minimálně do soboty. Mirku, asi se obávám, že jsi ten článek vyložil trošku po svém, ale musím uznat, že kdyby se hydratace počítala podle množství zmrzliny, byl bys dneska asi ten nejzodpovědnější člověk v republice. Jen pozor, aby ses za chvilku nemusel ochlazovat nejen zvenku, ale i zevnitř návštěvou zubaře, protože takovej velký kýbl zmrzliny by na ty zuby asi nemusel mít dobrý dopad.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Máme 19 hodin a pojďme se podívat na poslední počasí.
1: Relax Radio.
0: Časí. Zítra bude opravdu letní, čeká nás převážně jasno, během dne se místy může obloha přechodně zatáhnout do polojasna, ale na sluníčko to rozhodně nic nezmění. Odpolední teploty vystoupají na 32 až 37 stupňů, na severovýchodě republiky bude o něco příjemněji kolem 31 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů. Tak prosím vás, nezapomeňte dodržovat pitný režim. Já už se s vámi pro dnešní den loučím, uslyšíme se společně v úterý, zítra pevné nervy, vysvědčení, děti donesou snad pořádku a doufám, že i večer budou v pořádku. Třeba nějakou tu sladkou odměnu, zmrzlina a viva la vida. Dejte si večer pořádně studené pití, pivíčko, vínečko a mějte se krásně.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Relax Radio.
4: Relax.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: Cestou, necestou,

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

2019 poprvé vyšly noviny Daily News. 5 let na to americké jednotky opustily Dominikánskou republiku po 8leté okupaci. Psal se rok 1948, kdy Spojené státy odsoudily sovětskou blokádu Berlína. Narozeniny má také Terry Nunn, zpěvačka kapely Berlin, která má na svědomí ústřední hit z filmu Top Gun, Take My Breath Away. 26.6. také Beatles vydali legendární album A Hard Day's Night. V 75. se zpěvačka Cher rozvedla s mužem jménem Sonny Bono. Tento den si také hurikán Audrey vyžádal 500 životů. Madagaskar vyhlásil nezávislost na Francii a herečka Melanie Griffith a Don Johnson se podruhé brali. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.